0: Što može vuskočić, jeli votežki sam do ruku bereš, dyso či njošto nie ľubi, to vidíme celé narozne. Nazornie, tak reka praje v čonem komcu, viacere leta sú so tam krabatové svedženské rvy reži, tak rec cuzych ľudí vodmivali. Nietko převeduja to pod hujem nebiom, menujce staviznu vo krabače, a to svojské reži. Čono komčenio s tým pokazaja, zo džetiš hinak, a především lepe, tyž štož serbskošč nastupa. Janek Vočo je si v tom takhle svoje mysle činil.
1: Dopomňu se so ište dere na svoj prýný vopet

0: Tore pozitivne hopšemenivo. Vulki podžel na tem ma bezdvila tukvilna vojeruska županka Gabriela Linakova. Se sam svoj přichod tvarič bie zavjesče jeje, a tež deviza dalších zmužitých a sebevedomých Serbo regiona, kociš prosče reknechu takle dale nenže, a su ze zamovitemi rečeli. Netko mate toarstvo krabatuje mn a vies samej votežky v rukomaj a koncentruje te so na svoje priority, što štež reka, zo dživa tej bole na serbskosť. Z toho časa vidíš viac serbskih narodnih drastov v inscenaciji a džakovano treningi s dživadželnikami ve vurekovanju serbskih svov a vobrotov ich tež o vele lepe zrozumiš, dež serbsce najevišču reča abo samo spevaja. Tak je tež podžel serbske reče v inscenaciji přibiral a tež připoznače z javnosti. Na to moža ve čornom kumcu s pravom hordži byč. Stavi znovu krabače ve čornom kumcu, kotre jež dalši džel s titulom ve kurjavě samoty zmeje sobotu svoju premiéru, je dobrý příklad, što možeš docpěč, jeli so sam vo změny postaraš, so gratu přimaš. Tajku zmienu nastupajú silnišu vidžomnosť a rúnopravosť serbskosťe, bych si tež za budeske lične dživot vopšal, čiže serbština tež ve cicitem liče pšeco hišče, jenož připlack. A to, bylnež budeske dživot vo to serbske ve svoje mienie nosovo.
1: Mienie, Janeka Vočarja to bie k stavizne vo krabače čornom komcu, čiže hižo neko tre lita bole a bole na serbskosť dživaja. Dobrý komentár. Janika Vočera. Pečodžin 22, je to je mi, Kristof Mikvaušk, když nám je tko zakuzva abrakadabra.

0: Oliver Thomas, das ist euer Botteinst von Napo Šešči hier.
1: Serbski Rozvoz. Povjesce. Studio Katka Pöpelec.
2: Dobaranje. V sakskim krajnem Semje je so včera zromadna prostva frakcijo CDU, SPD, Zvjazka 90 zelenih a Levice přiuzava. Serbsku reč hišče silnišo škitač a spichovač. V prostvje žadaja se přiuzač přidatne zaujazki z europske karte za regionalne a menšinove reče. Deficite mieli so votvarič a spichovanje serbštine kubvanju zariadnistve medijach a dôžnosti jasne votvarič. Sakska dobiła też próbowa, czać nie mogła w uspieszne zariadowanie z Braniborskie przełzać, co by już standardy podobne byli. A knieżostwo miało pokazać, kotro europejskie spichowania moli so za zesylnienie serbskiej rzeczy, kultury a regionalnego wujcza zasadzić. Nowy kreatywny kurs za šiče s płatami narodnie drasty je so včera slepom zaju. Prvni raz je z wubidžowaniom zjazany. Hodnoča so wudžiwki w kategoriach mužaca moda, močinska moda a asesuary za bydlenie a dom. Z jednačo hobijowymi šírkami je kurs dereknijowany. Zariadowario od serbského projektova managementa su jara spokojom. Včera su wobdženiče prvnje poky wydostali a materiál přepodaty. V 9-tyžinskej individualnej fáze maja wone z tradicionálnych płatov modiske unikáty wubivač a sotovieč. Kunc augusta so wusledki na modovi přeladce v slepom šedstaja a najlepšo so mytuja. Viacač dve leče po starče tvarskih dživov je modernizovanje dvornišča biskopicach vodzamknjene. Nemska železnica je neče 10 milijonov euro do vopnovenja investovala. S tem bo projekt leto pozdišo hotove a dvojce tak drojkež planovane. Železnica v podstatni dlješi tvarski čas s přidatne trebnimi zanirovanskimi dživami. Dokelž so liftaj zatvarište, pšinu lučo z handikapom netko lohšo k čam. Tunel za vosoby dosta nowe špundovania a nowe kachlice na stenách. Nimo toho so skody v obnovichu a nowe v obsvetlenie zatvari. Za zanirovanie kulturného domu v Salovie planuje Kulovská mieščanská rada nimale 640 euro vúdač. Nadok za to dosta na čerovším posiedženiu firma Skulova. To by jeden z cioch tvarských nadavkov, vo kotruž radičelio včera rozsudžichu. Nimo toho rekonstruuje a zaniruje so most při Kuborovom mnie za nešto viac hač pústa 1000 euro a CSB pestovania dostane novú fasádu, kotraž čopfotu izoluje. Nadavk pšouza za 5-10 euro firma Skulova. V Rakecach miestem viacere vobydlerio dviluja hačma noa bydlenska končina s vobkodami blízko nedošie kormianie svini viesto přichod. Včera přednesieš taj dvaj vobydlerie gmenské ráče nádrobne svoje vobmyslenia, a to peča menie dalších Rakečanov. Voni so investovie ruíne boja. Viestanosta sve nôdny pak znapšečiví, zo gmenská ráda plány podpiruje, dokolž to dobroho přichoda rakečanskie v okoline veri. Nimo toho privátny investor šun riziko sam niese. Dále je ráda včera v obsamknula, zo so staršiske přinožky za džičí rakečanské pistovanie a žvobiku k prvnému augusti povyša. To bych ju povyšče, kotrož namákače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostanje znova svunčne jenož z nekotrimi mročelemi, vostanje dale sucho, vici kje dženca kjetro svabe a pšinže z severa, žive slibro stupa dženca na 36 stopnju v Voklicach, tak ne meteorologojo vješča. A hač do nedžele v vješče zmijeme dosť a nadosť svunca, k tomu jenož malo mročelu a vopravdže ne buďte čopfo ale prave Horco, kajž to zdovala v júz, najjače hač to 40 stopňu nás očakuje.
0: Extrémna horco, tá, no. Na drohách je extrémne malo los, chcem ho tak prajč, všetko dere beží.
3: wyskacze. Tu żadne nie mam przed sobą. Systemy z najmniejsza nic. Jeli niszto uledacze, zazwończe rady. To są weseli moje Katka, Jakub. Przyjemno i dobry start. Do dzienniejszego czwartka, pecz po napu sześciche.
1: Serbski rozwóz.
3: Rańcze seria skadzeja. Piec wużica. So pomału zatepi. W okno nie tylko jeszcze raz szeroko w oczy nic. A potem przetracz, przetracz, przetracz.

0: Josef Bryza nydom wosom po napo šestich. Ja hon jest im prajo, piec Wužica sa pomavu zatepi. Haj, dženca, budže horco, ale nedželu. Budže hišče vo vele, vele horci. Šo vulka horco, ta so přichodne rydňach na nas vali. Nedželu kajšiža prajne vokovo 40 stopňov. Vyšina Hartmut. So vo tute extrémne temperatúre postará. Ale při také horco, če dobíš vele pič, rade tež raz 4 litre na džen. Vele pič, aber kaj šnúzový lekar Cyril Hanšik tomu praj.
1: Dost špič, ale po možnosti nic jenož rysu vodu. Přes počinie my s človeky elektrolyta a minerálie zubíme a teď dobíme tie zase k sebi práča. Naša voda je tajka, že sú tam přemal elektrolytu. Dole je to tie dere, když jenu bričku tomu pije, alebo čaj, alebo tajke vice kajše kola, alebo tak aj svodke napoje, so buchem to tiežko súhno.
0: Aber tiež kofi, si lot popšeč, alebo svodnú melónu, tam a tiež veľa vožnoty dere. Svodži a so vizo do liča hodži. Kak vupada? Konstidženja a zasadnje se zaradovanjemi při tajki ekstremnej horcoče. O tem chceme vam rozpraveč za hodžinu tu na našim štelaku a so vy možete si rozprav potom tež bihu dnia. Na poskač naši damotni app MDR Serbia, že su šitke přinožky vizo tež zajšvihrnjo. Vozevene možete si rade tam tiež naše poješe prečítač, hučbu na poskač, abo, jeli nimače rádio blízkošti, nám tiež přes livestream sčiovač rade tiež dovolu. Tuž vám veľa vesela ze serbským rozvosom a dobrý hučbu!

što još netko ne vidíče, je, kak si vumjoča ajkec a robotor napšimo stejtaj, kot kužde před terminom runočasne pak so naso ladataj a z mimiki Karoliny ajkec je vuvidžeč, kak ona takt přepoda. Vopročže zajímavé obrazy a zajímavý zvuk. Što je netko čipne na našej internetovej strane a našej damotnej app MDR Serbia sme vodkaz za krótky klip zestajili bola najčera snuc na duet na termínie s robotorom Vietce dávajú na svedčenú a serbský rozvoz rade o tým rozpravia.

0: Ja mám teďko národnického začuťa ve bruše. Nemůžeš ty mi tam nedíš to obstarať?
1: Filomeloso, ty tla vieš, što iš bří a kráně, to hele padne.
0: Ja pak som národný nemiel. Obroču.
1: Nie, lepe. Ladaj raz, što za tebe tule mám.
0: Čemu ty skupo, pračko? Jenož za mne?
1: Haj, dokýž nie ženie přepozdže národnine svičič.
0: O, ty se ta najlepša.
1: Vele zboža k tvojim národninám plus jacore dny, ľube Filomeloso.
0: Ďakujú.
1: Prajú no, nejsi so ty zajšvete, že nejsi, že přepozdže na svoje národnine dopomnil?
0: Nie, to ja viacej neviem. To nemôže byť.

0: Predstavte mi je na po sedmih.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Katka Pöbelec.
2: Dobar ranje. V Sakskim krajnem Sejmje je so včera zromadna prostva frakciju CDU, SPD, Zjazka 90 zelenih a Levicu přiuzała serbsku rič hišče silnišo škitač a spichovač. V prostvi žadaja se přiuzač přidatne zaujazky z europskije karty za regionalne a menšinove riče. Deficity měli so votvarič a spichovanje serbsčiny k ubvanju zariadnistve v médiách a tovošnosti jasne vutvarič. Sakska dobjała tež prować, hač njemuła w uspěšne riadowanie z Braniborskeje přeuzać, so bych ju standardy podobne byli. A knježostwo miło pokazać, kotre europske spichowanie moli so za zesilnienie serbskeje riče, kultury a regionalneho wuwića zasadzeć. Nowy kreatívny kurs za šiče s pfatami národnie drasty je so včera slepom zájú. Prvý raz je s wubědžowaniom zjazany. Hodnoča so v udžilki kategorijach mužaca drasta, močinska moda a asesuáre za bydlenie a dom. Z jednače hobijovými šírkami je kurs dereknijovane. Zariadovario vo serbského projektového managementa sú jara spokojom. Včera sú v občiniče prinje pokyvy dostali a materiál přepodaty. 9-tyžinské individuálne fáze maja vone z tradicionálnych pfatov modiske unikáty vúvič a sotovič. Kunc augusta sú vúslitky na modovej přeladce s lepom šedstaja a najlepšie sú mytuja. Viace hač 2 lieče po starče tvarských dživov je modernizovanie dvorništa v Biskupicach v odsamknene. Nemská železnica je niečo 10 miliónov euro do obnovenia investovala. S tým bu projekt leto pozdišo hotovy a dvojce tak drohýkaž plánované. Železnica v opodstatnej dlhší tvarský čas spřidatne trebnými zanerovanskými dživami. Dokolž so liftaj zatvari štepšinu ľudžo s handicapom netko lušok čám. Tunel za vosoby dostanú špundovanie a nové kachlice na stenách. Nimo toho so skody v obnovichu a nové v obsvetlenie zatvari. Za zanierowanie kultúrneho domu Salovie plánuje Kulovská mieščanská rada nemale 60 000 euro vúdač. Nadok za to dostane čerovším posiedženiu firma Skulova. To by jeden z cioch tvarských nadavkov, vo kotruž radičelio čera rozsudžichu. Nimo toho rekonstruuje a zaneruje so most pri Kruborovom mnie za nešto viac hač po 100 000 euro a CSB pestovania dostane novú fasádu, kotra ščopfotu izoluje. Nadavk přeuza za 5-10 000 euro firma Skulova. Budeska mieščanská rada je včera večer zväčšinu novému personálnemu koncepti za mieščanské pestovanie přivoslova. Miesto chce přichodže personálnu potrebu z cioch komponentov otvoržeč, na základe ličbu dzieci a zakonských smiernicu, z přirážkou za čas vúpada na základe tarifa, kajštež z pedagogické přidatné potreby. Tuta přidatná potreba má sa na základe objektívnych kritériov a ličbu pádov zviesčiť. Personálny koncept bych uzdživali, dokáž sú pestovaniach miesta viace kubvarkov a kubvarjov přistajení, hač zakonce postajný kľúč předvidži. To bych ju povieste, kotrož namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca vostane cvý džin svunčne, jenož s nikotrými mročelemi, tuto môže s časom tiež raz trochu dôše byť. Zmieme skýre silne vici, kotruž pšinže dženca ze severa a keď požive slepro stúpa dženca na 6-30 stopňov, tak na meteorológiu napríklad za Vorklice viesča. Hač do nedele zmieme dosť a nadosť svunca a jenož malo mročelu, bude jara horco žive slepro kúždy džin dále stupa nedželu samo na 40 stopňu. Na nový týdžin drezmieme zase nekotre švíle.
3: A biec v Užica sa netko ráno hýža pö a pö očoplí nám porané zatepí svonco. Na drohách šitko dere a mirne beží vyska čežane. Nímam za vás tuž dobrú a viestu jezbu přejemoj.
1: Serbský rozvoz.
3: A sa vietiš, dobrý start do dženznýšho štvrtka, peč, ponapu, sedemich, Katka a Jakub. Strouj moj.
4: Zromadnie sme młodzi, zromadnie sme starsi, tu je samsne púč nám viesty.
5: sam pak nie mo sonić, sam tyś nocyś na

0: Stojin. Dvaja štúce čije serbský rozvoz prije dobre start do džensnišeho dňa. 5,23 stopňu je nimale zaušich rejne, cíče 3 stopňu, no haj, došče vútra ješ, ale 4 stopňu, to je marka. Horcota nebude přichodne dny jenož na za ľudí, byrowe a na tvárnišťach vúžadanie pa takým nádžele, ale katka tež ve voľnom času.
1: A při tom vetre sa by nikto škole neradšo kodne pince skoval, asi tam trochu rejne ščinil, ale tež vonka sa vieza dále tuž to chyba, zahredovario plánuje svoje termíny však už mesace do toho a oni sáďa na lečo a na veľa hostčí. Při temperatúrach kajš tu tých pak môže totiž strašne byť.
0: A byrneš doho plánované bylo, nekoci zahradovario sú svoje termíny připovedžené horcete dla hižo cofnili. Jechanský a skakanský turnier Kulové je so napríklad v odpraju převulky je riziko za jecharia a zverio.
1: Druze zariadovario so temperaturam přiměria. Město odprajenia sadža při pokalnym finálu v okresne Koparskije ligi na změny. Mústvové návoda sokova Rajbicu Horky Mike Brezan rozjasňa.
2: Zapadlo v užijský koparský zjazky so potrechené mústvo o sebe dorostu uprašov ka upada, ač môže so te čase to zakopa, so dále dopredka sunneč a to nek potrechy uprače te dvierie. Sobotu a dvierie nedželu, to sú netko dopona prevedu a nic voko šipona.
0: A pokalne finálne muži po takým rásokova Rajbicu Horky prečivo mústvu Našice Dobruša prevedže sa netko horcoty dla miesto nedžele popodňa hižo sobotu a to ve šeščich.
1: Pokalne finále pak nie jenečký turnier, ktorúž je konc týdženia plánované, kaž dušepastor serbských džičí a môžiny Fara Gabriš Naukas džili sú koparský turnier ministrantov ze serbských vosadov, kýž mieše sobotu Pieskecach byč, netko celé odprajili. Převulky bych v starost, že starších vostruo tu svojich džičí. Cieče pak spýtač koparský turnier ministrantov na zemie nakvatač.
0: Tež kultúrny zariadovario sa na horcotu přijotuja budeským lečným dživadle predstajenia dále beža dživadženike Marianne Bulanky, kýž doby zdžila cí kostýmy na sobu nosič, zoby spešné preoblekanie tiež sa poradživo, je pri kúždym predstajeniu kytro horco, když svonco smúči potom čím bole.
3: Ja som skoro celý čas na jevišču, ja nemám tako možnosť, čo ja môžu so jenož z vodu vokvudniť. To ríka, ja mám šúdže, když ja so predrašťujú, abo šminkvač dám, vodu stejo a všetco piju. Ja doby so husto šminkvač dať, to ríka, že so mám ja tajku toustú voštu na mezvoču a na mojich rukách, so tam žádne svunčko dôjch nešinže. A môžem tež se svunčnými navočími rač, dokež hajete voči doby na kujže páčky tač, dokež svunčo voproč na tie jevišťo popodnú svieči.
1: A ja tež sa publikom tu páči, keď plivy byč a na svojské čovo sluchač. Zaušve konci dňa sú hosti tiež lohce z vodu napryskali ako vokvodnenie.
3: Ja so predsa nádžiam, zo se kujíždy príľadové vieste, zo taká čopota je, dokiaľ smuzno husto mieli, zo ľudí potom vokapanú a potom doby so predstajené na vieste čas pretonič. Hej, kujíždy bytne, ok, nieký čas za mne ze svonca vonhýč, zo vun pon popravdže od tej traverzy deleže.
0: A što je pri vulky horco, če generelne vážne vie, lika Cyril Hanšik, nicienos starší ľudža mieli pripodnejšie horco, če pomôžeš si doma vostač a odpočneč.
4: Všem tým, kociš maja vo sebe problémy, abo korosče krenoptoka, kiš maja korosče púco, abo te širchinko, tým bocha vo sebe rádžiu, so oni na takých dňach so prosče jednore odpočnú. So oni so nič dokutka senú a žiadne veľké aktivity neprevedú.
1: A vieza, jeli som vám verči, miakne alebo kreno v obtok pravé nedživa, nic předuho čakač a s časom pomoc pýtač.
0: S Katku som porečal kôvokovo horcoty a zaradovanie konca týdženia ministranská kopanca napríklad je so odprajúva alebo tej šichanský tunier v Kulové.

Kotre zahradovanja. Sohižo odprajene, to smo jrone vam sposredkovali. Njetko pak mam pokjebe, kiš vopravdže sohišče planovane. Napšikvat za možeče dženca zmirce, njemse Friedensrichter, da možeče jo vopetač, dženca ma rečne hodžine pančicach kukove, od cioch do napošeščich možeče jemu svoje starošče tvarenju zariadnískeho zjazka při kloštorski vodže předniesť. Ve Vojerecach vitaja vas dženca na dživoničku tykania pačerjov za vojerovsku rejovansku drastu. Dženca od 4 do 7 to budže domovinským dome ve Vojerecach, tam so Sonja Reorjova jara na vas veselí. Dvě gmenské rade ste dženca na plane. Junu ve Vásku, tam zetka so Rajbičanska gmenská rada večer 6, tam nižším tovarstvovým dome. A druga gminska rada je Horkach, tam skadžuje so Kroščanska gminska rada dženca večer 7, tamnejši gratuni Horčan vonjoveje vobore. Šulerjo budyskeje hudžbneje šule přeproša dženca na koncert, zapiskaja večer na po 7, a to Radvorske meji, tyž skupina Radvobraz je podla na koncertče hudžbneje šule dženca na po 7 Radvorske meji. V Horkach sveča sobotu 120-letne vobstače tamniše vonjoveje vobore od popodňu 4. Predstaja so vonjove vobore v okolných sov a modžinská vonjova vobora gminy Kroščice. Tež deči sú vítane a maja tam za nich plánované šelaké poskytky. Večer potom kream zapískaja, no a vodu za vokvodnenie vonjova vobora tam tež zauješče došč a nadošč zmeje.

0: si můj kat.
1: 7 hodin a jedna, če je Sakský krajný sejm je nový policajský zákon v obzamknul. Je to jedné z najvážnějších předevzačů tak jmenovaného menšinového knižostva městci DU a SPD. Katka, što se za policiu nitko změní?
2: Hej, policia dostane jace technických možností, co by češkým neskutkám zadživala abo tak ujasnila. No a například je, co má policia, a to pod vistými vumeněními, dolad do zaurených bojezčů na WhatsApp říká to verschlüsselte Nachrichten, a to jemt kež na kanálach kež WhatsApp, Signal abo tež Telegram. Za to pak treba ja na každý pad sudnisku dovolnost, čto jim celé WhatsApp nepřistí. Nimo toho smě policia dáte, zo šelak i státnych registrů a automatisce mě sebo zvězač a budnočič, za mě je tu s výzkymi s osobami, jezdžitvami abo městnami spěšnějšo spoznač. Nimo toho smě policie tež svojské truty k vůsledženiu končinu užívač a po potřebě tež cuze truty otvobarač, například na vulkozaredovaniach. A tež zvýzku s videami sú zmieny s pomocou špeciálne software smieča so videové narávania spiešnišo vôdnočič. Programy môže napríklad napadne mustre pohyba spoznač, nimo toho zmožňa sa tež biometrické prúvanie miest vočov abo vosu, napríklad pri pýtaniu za zubenými.
1: Zákon pak neobsahuje jenož technické novostky, abo Katka?
2: Nie napríklad tež vopory, ktorýž Hajčapja pod namocu pola sebe doma, maja se lepje škitač, policija smije namocnoho partnera hač do 4 tydženju ze zromadnoho bydlenja vupokazač. Nimo toho smieča policistča tež bodycams přichodnje po takimte kamere, kote su přičeve přičinjene, v bydleniach zasadžeč, ale tež to jenož pod krutými vumeneniami.
1: A ja so dopominam, nebe tež nešto su tými taserami planované, su tými
2: elektrošokové
1: pistole, cvojby.
2: Hinakač tam poprom planované nesmieča su tute elektrošokové tasere od šitkých policistov užívač, Wonne wostanu speziellnem jednotkam schoostaine.
1: Nur polizeiski zakoin. Sakske je potek im wobsank nene stot am schitko nutzkaste. Katka, in am krutki pschelat skitschiva. Wutrobne jak, sidabhojin, zinatscheje. Deren formuani, donu hodnia. Pschieb, serbski rozwas, dobre start, so wie tisch.

A što jest tylko one nevidzi, czy je, jak si wumiocza ajkec a robota napszymo stejtaj, kujże przed tereminom, runočasne pak nasladataj a z mimiki Karolin Ajkec je wubidzieć, jak ona takt przepoda. Aj w obchodzie zajmowe w obrazy. Stój się nie tylko cipny. Nech se to rade na našej internetovej strane našej damotnej app MDR Serbia raz vobľada. Tam sme minúce vodkast na vonu krutký klip zestajili, kdež vľadače Karolinu Ajkec, kak ona s robotorom dueče na teremine zahúdži. Tuž, veľa vesela přitým a ja jenož reknu, haj, vice, vice dauja na sveče vo tým čvovek, nebo se, aber nee, muss ich das dann abschätzt. Sto posta lita wie predstajč, z romadže, z robotorom, romadže, hudža a to na takým rytkým instrumentše. No vidíš, 7 hodin, 5 a 20 je, a to je Jörg Weiselberg, kýž nás potom převodža hačto pojišťu, krotko do pojišťu, Katka Mahíža, informácie z přijotované.

0: Jörg Weisenberg. Znate hudbnik, gisteš rade serbske kruchy produkuje, rade ty šiše produkuje, zavešče, no a to, aber tam nesna na to nebe, ale bola The Voice, što ješ je znata v televizijna show, Katka, no?
1: Casting show, hej.
0: Casting show za Spivario. Tam vun je, aber hišče zamovi tamnišu band navjeduje, kotra šo prođe live, potom performuje. Švarnavecka, rejane dobro hudbnik, ale ročo ke teme, ročo do Vužice, je na po 8.
2: Serbski rozvoz. Povješče. V studiu Katka Pöbelec.
1: Dobranje. Sakskim krajnem Sejmie je so včera zromadna prostva frakcijo CDU, SPD, Zjazka 90 Zelenich a Levice přiuzała serbsku reč hišče silnišo škitač a spichovač. V prostvě žadaja se přiuzač přidatne zaujazky z europske karty za regionalne a menšinove reče. Deficity měli so votvarič a spichovanje serbsčiny v gubvanju, zarednistve, médiách a tovaršnosti jasne votvarič. Sakska dobiała też prowadź, hać nie mowa w uspieszne riadowania z Braniborskie przełzacz, co bych już standardy podobne byli. A knieżostwo miło pokazać, które europejskie spichowania mogli so za zesylnienie serbskie rzeczy, kultury a regionalnego wówicza zasadzić. Nowy kreatywny kurs za šiče s płatami narodnie drasty je so včera slepom zahaju. Prvi raz je z vubedžovanjom zjazany. Hodnoča so vudživki kategorijach mužaca moda, modžinska moda a asesuare za bydlenje a dom. Z jednače hobijovými šírkami je kurs dere knihovany, zaredovarje od serbského projektového managementa su jara spokojom. Včera so v občaniče prvnje pokyvy dostali a materiál přepodaty. V 9-tydžinskej individuálnej fáze maja one z tradicionálnych pfatov modijske unikátu vovivač a sotovieč. Kunc augusta so vúsledky na modovej přeladce s lepom předstaja a najlepšie so mytuja. Viacač dve leče po starče tvarskich dživov je modernizovanie dvornišča Biskopicach odzamknené. Nemská železnica je niečo 10 miliónov eur do vonju v obnovenia investovala. S tým bu projekt leto pozdišo hotové a dvojce tak droji kaž plánované. Železnica v opodstatný dlhší tvarský čas s přidatne trebnými zanirovanskými dživami. Dokelž so liftaj zatvarište, přindu lúčo s handicapom netko lohšok čám. Tunel za vosoby dostanuje špundovanie a nové kachlice na sčinách. Nimo toho so skody v obnovichu a nové obsvetlenie zatvarí. Budyska mieszczanska rada je včera večer z väčšinu novému personálnemu koncepti za mieszczanske pestovanie přihlasovala. Miesto chce přichodže personálnu potrebu z cioch komponentov otvođeč. Na základe ličbu dječí a zakonských smernicov, z přirážkou za čas vúpada na základe tarifa, kajštež z pedagogické přidatne potreby. Tuta přidatná potreba má so z objektívnych kritériov a ličbu pádu zviesčiť. Personálny koncept bych ju zdžívali, dokýž sú pestovaniach miesta viace kubvaku a kubvariu přistajení, hač zákonce postajný kľúč předvidží. V Rakecach miestom viacerý vobydlerio dviluja, hač má nová bydlenská končina s vobkodami blízko nedošie gormianie sviní viestu přichod. Včera přednia se štaj dvaj vobydlerie gmínske ráče nádrobne svoje vobmyslenia a to peča menie dalších Rakečanov. Voni so investovie ruiny bola, boja. Viesnanosta Sven Nuotny pak znapšečivi, so gmínska ráda plány podpiruje, dokýž do dobroho přichoda Rakečanskej v okolíne veri. Nimo toho privátny investor šun riziku sam niese. Dále je ráda včera vobzamknula, zo so staršiske přinožky za dječi Rakečanske pestovanie a žvobiku k 1. augusti povieša. To bych ju povieščo, kotrož namakače tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
2: Vedro.
1: Nas očakuje svunčný džin s nekotrými mročelemi, skýre sredne do snadne vícik zmieme, kotrož přinže z severa. Živesli prostupa dženca na horce, samo jara horce 6 a 33 stopňu. Hač do nedžele zmieme dále dosť a nadosť svunca, toho môžeče sa nasriebať. Kiba raczo nudzka wostaniecze, a wieczynu czasa tam przebywacze, przetoż stupasz i wesli pro kujże dzień trochu dale, niedzielu samohaczne 40 stopniu.
0: A ja to smy, że dzięca rozwosu. Tyś na to skiedzimli, kajke su wubinienia kunstydzenia, na co zaradowario mieli kiedzibuać, jak so im dżek, iż zaraduja sami, a tyś smy zwyszczyli, że jechanskich turnier kulowe wotprajene.
1: A pokalne finale, co przesunie.
0: Co przesunie, a tyś ministranska kopańca. Ta sobotu tyś hoco tydla upadnie. To może wszystko powiedać, że ktoś na drodze do 4 upada, wyskaczy, że nie leuladam. Tu już wam dobry start do dżęsniejszego czwartka, pecz po napół osmichie.
2: Serbski rozwóz.

Zmierz, niemce Friedensrichter, poski tijenca, zaso rečnu hodžinu, pančicach kukove, a to od cioch dona po šešćich, tam možeče jemu svoje starostče v tvarenju zariadnického zjazka při kluštorský vodže rade předniesť. Dále do Vojorec, tam pojtaja vás dženca na dživoničku tykania pače rjov za vojorovskú rejovanskú drastu. Dženca vo čtyrioch do sedmich v domovinským dome ve Vojorecach, tam vás Sonja Reorjova vútrobne povita. Dvě gminské rádže mám dženca na svojej liščine. Dženca so napríklad ve Vásku, Rajbičanská gminská rada zetka a to večer šešťich, tamniším dovastvovým domie. Dále do Horko, tam skáďuje sođenca Kruščanská gminská rada, večer sedmich gratulní Horčan voňové vobore, zajímce sú vizoty šuže vútrobne vítaní. Šulario Budyskeje hudžbneje šule přeprošuja dženca na koncert, zapiskaja na po sedmich večer Radvorský meji, tež skupina Radvobraz je tam podla, tež zahudža šulario Budyskeje hudžbneje šule dženca Radvorský meji večer na po sedmich. A ľadáme iže raz na sobotu v Horkách svieča to minúce 120-letné vobstače tamnišie voňové vobory. Vod popolnú štúrioch predstaja so voňové vobory v okolných sov a tiež Modžinská voňová vobora gmeny Kruščice. Tiež za deči sú všelaké poskytky spriotované, večer potom rieščiuja a vodu a v okvodine tam zaujšče dosť a nadošť zmia. Cibidlky na vosomie, no a to sme dnes ráno hižo prajli rozvosu, zo sú všelaké vecky tiež odprajené, napríklad ministranská kopanca sobotu, abo jechanský turnier Kulove a tiež pokalne finále zapadovúžiského koparského zjazka Rajbicach, tam sú sa to ešte rov časa a hocote dla zmenili.

0: Susan Himplova. Kak so veselu, no a ja so veselu, když je tuta horcota přetrata a nano tyčin potom skunčne tyž zaso spadky přindu. S tým je 7 hodin peča posta.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca ráno. Pavo Wirt ze Zweibrückena.
2: V tutem tyčinu rečiu v dobrých počinkách človeka. Dženca vo zmužitosti. Je zmužitost jenož věc muži? Svoje pokazané těch silných mužů. To bych řečoje a kecoje a bolje již žene, kých jsou se jako kodajte, pomjenovali a spalili. Zmužitost služa tam, že jsou člověk do nevěstoty poda, haj do božích ruku, kajž so praje. Kujždy, kýž před operáciu stej, kdyby v opismo čítač a podpisač, zo so operácia snáno neradži a von zemrie. Našemu přečeli sú vútrobu operovali a my sme sa so s ním rozžonovali. Je živý, ale druhý kolega je při tajke operácii zemriel. Zmužitosť je splečená z víru a dovieru. Za mne do božích dobrých pučů. Bůčak.
0: Praj Pavo Wirt ze Zweibrückena na doku a zamobitosti srbského vosadného zjazka. Jana Kaš.

0: taste mir Napo Dživečih.
1: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobranje. V sakskim krajnym Sejmje je so včera zhromadna prostwa frakciju CDU, SPD, zjazka 90 zelenych a lewicy přiuzała, serbsku rěč hišće silnišo škitać a spěchować. V prostwie žadaja se přiuzać přidatne zaujazki z europskej karty za regionalne a menšinowe rěče. Deficity měli so wotwa rěč a spěchowanie serbsčiny w kubwaniu zariadnictwie mediach a tołožnosći jasne wutwa rěč. Sakska dobiała tež prówować, hač nemoła wúspěšne riadowania z Braniborskie přełzać, so bych ju standardne podobne byli. A knižostwo miało pokazać, kotre europske spěchowania moli so za zesilnienie serbskie rěče, kultury a regionalneho wówića zasadzić. Viace hač dwie lieče po štarče tvarskich dživov je modernizovanie dvorništa v Biskupicach odzamknené. Nemská železnica je niečo 10 miliónov euro do vopnovenia investovala. S tým bu projekt leto pozdišo hotový a dvojce tak droj kež plánované. Železnica v opodstatný dlhší tvarský čas s přidatne trebnými zanierovanskými dživami. Dokelž so liftaj zatvarište, přindu ľudžo z handicapom netko ľuhšo k čám. Tunel za vosoby dosta nové špundovanie a nové kachlice na stenách. Nimo toho so skody v obnovichu a nové v obsvetlenie zatvarí. Budyska mieščanská rada je včera večer z väčšinu novému personálnemu koncepti za mieščanské pestovanie přiuosovala. Miesto chce přichodže personálnu potrebu z cioch komponentu otvočeč. Na základže ličbu džičí a zakonský smiernicu, s přiražkou za čas vúpada na základže tarifa, kajštež z pedagogické přidatne potreby. Tuta přidatná potreba má so z objektívnych kritériu a ličbu pádu zviesčič. Personálny koncept bych uzdživali, dokýž sú pestovaniach miesta viace kubvarku a kubvarju přistajení, hač zakonce postajený kľúč předvidži. V Rakecach miestom viacerý vobydlerio dviluja, hač ma nová bydlenská končina s vobkodami blízko nedošie kormianie svini, viesto přichod. Včera přednesieštaj dvaj vobydlerie gmínske ráče nátrobne svoje vobmyslenia, a to pieča menie dalších Rakečanov. Voni so investovi ruíne boja. Viesnanosta Sven Nuotny pak znapšečiví, so gmínska ráda plány podpíruje, dokýž do dobrého přichoda rakečanskie vokoliny vieri. Nimo toho privátny investor šun čas, vodeče šun riziko sam nese. Dále je ráda včera vobsamknula, so so staršiske přinožky za džičí v rakečanské pěstování a žvobíku ke prvnímu augusti bůješa. Za zanierovanie kultúrneho domu v Salovie plánuje Kulovská mieščanská ráda nemale 60 000 euro vúdač. Nadavk za to dostá na včerajším posiedzeniu firma Skulova. To by jeden z cioch tvarských nadavkov, vo ktorých radičelio včera rozsudžichu. Nimo toho rekonstruuje a zanieruje so most pri Kúberovom vnie za niešto viac sač 500 000 euro a CSB pestovania dostane novú fasádu, ktorá ščopfotu izoluje. Nadavk přeuzá za 590 000 euro do Runia, firma Skulova. To bych ju pojistče, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca vostania přes cvedžin svunčne tiež s nekotrými rastoušimi mročelemi. Vostanie dále tiež horco s 36 stopniami. Hač do nedžele temperatúra dále a dále stúpa, nedželu očakuje nás 43 stopňu.
0: Vidíš, na droho všetko dere beží. Vyskáče, že ani nemáme poskytku, tuž vám dobrú a viestu jizbu, deren formovaný. Do nová dňa, do džensnýšeho štvortka s Katku a Jakubom, ktorý po napodživečích.
1: Serbský rozvoz.

0: 23 stopňov je nimale zaušich rejne, 33 stopňov, no haj, došče vutraješ, ale 40 stopňov, haj, to je marka. Horcota nebude přichodne dny jenož na zaludži, byrowe a na tvarnišťach vúžadanie pa takým nádžele, ale katka tež ve voľnym času.
1: A při tom vetre sa by nikto škole neradšo kodne pince skoval, asi tam trochu rejne ščinil, ale tež vonka sa vieza dále tuž to chyba, zahredovario plánuje svoje termíny však už mesace do toho a oni sáďa na lečo a na veľa hostčí. Při temperatúrach kajš tu tých pak môže totiž strašne byť.
0: A byrneš doho plánované bylo, nekoci zariadovario sú svoje termíny připovedžené horcete dla hižo cofnili. Jechanský a skakanský turnier Kulové je so napríklad v odpraju převulky je riziko za jecharia a zverio.
1: Druze zariadovario so temperaturam přimeria. Miesto odprajenia sadža při pokalnym finálu v okresne Koparskej ligi na zmieny. Mústvowe návoda sokova Rajbicu Horky Mike Brezan rozjasnia.
2: Zapadlo v užijský koparský zjazky so potrechené mústvo vo sebe dorostu uprašov, ka upada, ač môže so tie čase to zakopa, so dále dopredka sunieč a to nek potrechí uprač tie dvierie. Sobotu a dvierie nedželu, to so netko dopona prevedu a nic voko šipona.
0: A pokalne finálne muži po takým rásokova Rajbice Horky prečivo mústvu Našice Dobruša prevedže sa netko horcoty dla miesto nedžele popodnia hižo sobotu a to ve šeščich.
1: Pokalne finále pak nie jenički turnier, kotruž je konc týdženia plánovaný, kaž dušepasto serbských džičí a mladžiny Fara Gabriš Naukas džili, sú koparský turnier ministrantov ze serbských vosadov, kýž mieše sobotu Pieskecach byč, netko celé odprajili. Převulky bych starost, že starších vostruo tu svojich džičí. Cieča pak spýtač koparský turnier ministrantov na zemie nakvatač.
0: Tež kultúrny zariadovario, sa na horcotu přijotuja budyským liečným dživadle predstajenia dla dále beža dživadženiky Marianne Bulanky, kýž doby zdžila cí kostýmy na sobu nosič, zoby spíšne preoblikanie tiež sa poradživo, je pri kúždym predstajeniu kytro horco, když svonco smúdži potom čím bole.
3: Ja som skoro celý čas na jevišču, ja nemám tako možnosť, čo ja môžu so jenož z vodu vokvudniť. To ríka, ja mám šúdže, když ja so predrašťujú, alebo šminkvač dám, vodu stejo a všetco pijú. Ja doby so husto šminkvač dáč, to ríka, že mám ja tajku toustú voštu na mezvoču a na mojich rukách, so tam žádne svunčko druh nešinže. A môžem tiež se svunčnými navočími ráč, dokež hajete voči doby na kujže páčky táč, dokež svunco voproče na tie jevišťo popodnú svičí.
1: A ja tiež sa publikum tu páči, keď plivy byč a na svojské čeho slúchač. Zášve konce dňa sú hosti tiež lohce z vodu napryskali ako vokvodnenie.
3: Ja sa predsa nádžiam, zo si je kujíždy príľadové vieste, zo taká čopota je, dokud sme možno husto mieli, zo ľudí potom vokopanú a potom doby so predstajené na vieste čas pretonič. Hej, kujíždy bytne, okej, okay, nieký čas za mne ze svonca vonhýč, zo von pon popravdže od tej traverzy deleže.
0: A što je při vulky horco, če generelne vážne vie, lika Cyril Hanšik, nicienos starší ľudža mili připodnýši horco, če pomožnosti doma vostač a odpočnič.
4: Všem tým, kocíš maja vo sebe problémy, abo korosče krenoptoka, kýž maja korosče púco, abo tež jirchinko, tým bocha vo sebe rádžiu, so oni na takých dňach so prosče jednore odpočnú. So oni so nič dokutka senú a žanú ľuďke aktivite nepřevedú.
1: A vieza, jeli som vám verči, mjakne abo krenu v obtok pravej nedživa, nic předuho čakač a s časom pomoc pýtač.
0: S Katku som porečal kôvokvo horcoty a zaradovanie konca týdženia ministranská kopanca napríklad je so odprajiva abo tej šichanský tunier v Kulově.

0: Nim was emoji, nid am styria postaje.
1: Nabožne slovo.
0: A tutema, dženca rano, pavo vrt, ze zwei Brückena.
2: V tutem tydženju rečju v dobrych počinkach človeka. Dženca vo zmužitosti. Je zmužitost jenož vec muži? Svoje pokazane tych silnych mužov. To bichu rečojo a kecojo a bole išče žone, kich suze jako kodajte, pomjenovali a spalili. Zmužitost svuža tam, če so človek do nevjestoty poda, haj do božjih ruku, kaj so praje. Kujždy, kiš pred operaciju ste, debi vopismo čitač a podpisač, zo so operacija znano neradži a von zemrije. Našemu pšečeli su vutrobu operovali, a my sme so z njim rozžonovali. Je žive, ale druhý kolega je při tajke operácii zemrev. Zmužitosť je splečená z víru a dovieru. Za mne do Božích dobrých pučů. Bůžak.
0: Dobrý, Pavo Wirt, ze Zweibrückena, nadavku a zamovitosti serbského vosadného zjazka. Vosom hodin Peča postaje a netko zaslyšíme skupinu astronaut Romadže z orkestrom serbského ľudového ansambla Milno Vočarec, kajštež Lil Handria tu serbským rozvosu.

svetu šilovač, čim na česa ne porač, krok sa krokom dale sač, poč mi nide pozastač, všetce tvoje heslo vie, ľube a tiež chube nö, dyme stajne pozbudžuješ, haj mi bohon, to se ty, dy sa ruče zatypiu, to dyme spasle vúči, než ak eš pokoj, že poražce mi ľubiš, vice dobudžeš, aj dobe pak ja nalesím, dy sa moja, to ja vím, duši na to čopota, zima nech sa navala.

0: Serske nawogi wybiegu lieta słusza juk tomu. Teke modrošišč a bošajnske conovanje stej podla. Povedam vet tak gronjonego imateriálnego kultúrnego derbstva. Serske dude nesu ešte na tej listčinie. Vo tom a drugem sú povedali cora v serskem domje. Tam sú predk stajli nové zviesk k imateriálnemu derbstvoju. A my slušeme ešte raz Gregora Klima tenjo tam přísluchau.
1: Marta Zarodnikec z Čiska rozkvaduje přibytnem serski kezo. Te dude, ako vena má, nesú te samske, ako sú grali pred generáciu. Instrument, a kak se na ňom grajo, se všetci zminio.
2: Also im Endeffekt ist es immer eine Anpassung an die aktuellen Bedürfnisse, aber auch, dass man den Dudelsack nicht allein spielen kann im stillen Kämmerlein. Das ist ja auch ein Aspekt, der dazu beiträgt, dass man mit anderen Menschen in den Austausch geht.
1: Kultura westernja živa, gaš se obliva, a gaš se zminio. To je mienjone, gaš pjedame vet imateriálnego kulturnego derbstva. Nowy zviesk Serskiego instituta s titulom Kulturelle Diversität und immaterielles Kulturerbe vet togo jadna, gronje sobu udavarka dr. Ines Kellerova.
3: Je sa jara veľa zminivo tiež, so to viac nevíči, ako také statické kulturné herbstvo. So je to im vopročie dynamické, so je to vopročie tí živé přesto, so tí ľudia to činia, so sú voni s tým zabieraja, so voni to aktívne praktikuja.
1: Ve serskich dudov ve knigvach nepíšu. Ve to sú cora diskutirovali možnosť, či je daš registrirovaš pla UNESCO. Negašná receptáka Angela Šomanova by to vítala.
4: Na super by to bolo, ja. Ja mám to ako napšaudu vesepné instrument, to je také pšave ľudové instrument. A jo u nás bežko vegin rytko, ja no zaklínca a ja by vegin za to bolo, aby to také přišlo do toho šitajnského programa UNESCO.
3: A potom by to tiež jedna možnosť bolo to dále rozširiť. Also tiež hľadať, neproblematizá sa zbírať túto viedo, ktorú tradicionálnu viedo k tomu existuje a túto viedo tiež dokumentovať a to je to len najvážnejšie pri tým túto viedo tiež dále dávať a potom závešte tiež ľudí za to zajmovať, co sa s tým zabírať.
1: Tak a všetko je veľa živa a sebe pomína také veľa sleženia. Serský institút by byl vážne a notné partner za také všetezeše. To groni Stefanie Bierhold ako živa za Serský institút a jo rovnocasne předsedárka tovaristva za Serský folklórne ensemble Sliepe.
5: Ich glaube, dass der Dudelsack doch sehr gute Chancen hätte und wenn es nicht der Dudelsack alleine ist, dann eben in Kombination mit den anderen beiden Instrumenten der kleinen und der großen sorbischen Geige.
1: Bierhold Deutz zur Idee ne perebša pedaš se svojim tovaristvom. Však muss er jadno tovaristvo se pracovaš vo UNESCO-status. Marta Zarodnikec, grajaka na dudach by to vítava, wenn er groni až předsesto Lüge nechwale, to, což majú pred jury.
2: Wenn man diese Anerkennung von außen hätte, wäre sozusagen nochmal eine offizielle Bestätigung, dass das nicht nur altes Zeug ist, was eigentlich schon längst überholt ist, sondern dass es durchaus einen Wert hat, den es auch lohnt weiterzugeben.

0: Konz maja, juniju, susena. Penodlite luki secone, a čava secona odio przegibana, rozkrytana, aż čava rednie može usnuć. Penodlite suche, a penodlite zas gromadu grabane, a pen nakopice, jo. A opa tenga ja magal kose klepaš, ten jo tym ljužam. No na roli nie juniju vilje, pa tam se odlaš okopovane, obvarovane kuljki, gluby, a pen tyke na hier predne leta, kad smo bius tak okupovali, a pen, ak ja som byl filaj tak 16, 17, pen smo z velom. Ale při našem opět, a to bylo tak, tam je musel ima nechto k vela jašť. Sam ne ten šel, při mne jo šel sam. Opa jo, co musel ja jo k jašť. Vec ten jo vrál, abo co, ten vel jo brůžde šel. Ten jo vyžel, až my se brůžeš, a jo opa, zejan jogo, a pen som ja jogo jadl, nic. Ten celý šrcek, ten jo, peridok su měli te ljuži, kokulje věci žel. Mnogi su měli tyke juž komečiki, tak tem velam. A my su měli bius kokulju, ale fajn ugotovanu, a pen te pestronki na boce fajn také ruljovane suki. Mnogi su zga pšašali, što to je ugotovano, no jo množ opa, jo. A pen ljuži, dok su měli při tych pestronkach, jan pas pšeski vjat, a jan pet bruh. A to su mi bil štrik. Ale gaž máš taj bius štrik okolo sasom, a gaž je šoplo a tak, peraz tam a zas, to svierbi. A ten jo miel taký, no tak 8 centimetari široký také. No nic direkt platové, ale také inak platové, taj pase jo miel. Pet bruchom tak, a nakšibiaše tak. To je se veľa ľuďam veľmi spodobalo, ale gotovali mi sme to.
1: Ja som ze šule prišiel, ja na ňo mi do pakcáce nieco ceny nie, ja lešie bylo, no pen sobu na luku, pičku zaglabovať, a to seno přiobrašovat, jojo, a když jsme foru seno olivali, a pen až gold, co musel dobrožně, a pen to seno zvěra stramplovaš, až přižo věc gori, jo, až přižo věc ruma. A já jsem byl i malký, pen co musel zvěra zalec šuži, že už te věče nejsem ruma. Tak som ja pomagal, jo.
2: Mne perio seno. Seno bude ta čava vucacona, a pon mu se sknušnicka. Maj, juni, jo. Skysu su sekli na njo. Skysu šel ganz rano na luku, a pon mama jo pon nahe zrozbijala, ta ja tu čavu pon rozchytala, pon jo sknula. Jo, zrozbijala s tými grabiami rostrľa, což na ňo mil nasecone, tá je dáma nic, to je musela rostrľa, ale po ňu bolo čova. Tak na široko, až je sknulo pen. Na ľudce tam, že je vodolo secone, tam je vodola tá čova rozbita s grabiami. Ten na ňo tu kysu vyščil, ten ňo mil sobu, jogorit kapsu. Po ňu vyščil, a po ňu zas dali sekl, a po ňu zas bola tupá ta kysa, po ňu musel zasi. Doma jo mil také zelesko nagetované, a po ňu klapal, rýchli s klapacom tú kysu. A po ňu, až po ňu ta čova bola seno, po ňu vodola doma vzone. Jo, pery nic. Jo, až to vedro jo bolo zatem, po ňu to šlo flink nic. Juni, juli jo po ňu bola seno. To se nevrl pr nachliv prane ude do bružne. Ale na rytko, až ta je chopilo pr švicovaš išče zas, to se no. Pr to ne dialo byš. To su mili pr vidli. Jo, jo.

0: Nejperi doch přižio to žito. To je pun strále, pun vodio to sacone, pun nachher pun ta pšenica. To žito, to vodio richtig rýdne, ta je veliký kysu. Vycacone a pun do bunčinu gotované a pun nastajane snopky. Až to musí rýdne husknuš. Jo, mama, jo, te snopky vyzala a plně je chopila stajaš, jdeme dva snopka gromadu. No, já jsem přihledala, já jsem byla žučko. Jo, gravala pln som, ale glujko taky nejsem, pln som byla mocná.
1: Pln už přijde žni, konc junia, že to je na dým, na kaký roli jo, nic na pěsku, a ty tam jo jesný prňu, a na dobré roli tam jo pičku pěždě, ale dle, nic. Jo, ale my jsme všechno z kosu ten se sekli a pen snop gotovali a pen stajali do štígu a pen jo odvali net, kaž do poludnia jsme sekli a štígy nastajali, te smugy jsou odvali net pedverované z velom. Nic. A kaž to je bylo pen fertig, no jo pen jo pár dňů stojalo, kaž je bylo jedno vědro, nic za glujko, pen jo odvalo vezone domů. Jo, a domů to bylo to samé. Tam jo musel nechť pomagať, kaž to jo odvalo brůžní zabětli, tam pen vetlodované, Jan jo chyšil vetveza, a ten druhý jo zase redně pakoval, a Jan jo musel byš pen ako jo přidoval. No pen jo, brůžní než byli per týždeň, je na dým, kak máš sas, kak jo mežno pen odjo mlošené. Ale nic tak vile, plus Jan žel, tak vile, až si měl piču za svůte, a tak vile, až si měl frižné sovo.
0: No jo, to jsme měli sobu, ten oběd, jsme se lakli sobu, kus chleba, kus šinkena od tuka, mama měla sobu, a pen jo bylo filiované ten tuk, a pen ježone. Pili nismo také vile vodu. Vedu se měli sobu. Pen také veliké kružky z té vedu. Daku jsme tě měli sobu. Tam jsme pen všechno gry nascenali na tu daku a pen jsme runterum se pen kliknuli a pen jsme jedli. Mama jo také veliké pohrty měla a pen jsou vodové skýby nakrajane a pen tukry a jo, to jsme jedli pen. Ten bun kafe nepen tak dál ještě. Jo, mal z kafe do smy. Měli mama do chvíli, kaj kružky sobu lakla, tam také kany. Jo, tam jsme pen jedli a pili. To bylo daleko, také to polo a pen jsme zali gnaš. Mama měla rupsaka, na něj měl také něco.
2: Fritze Rocha. Žní. Hanzo, z cintu fajfu pšec, ta se hyšči smali. Nint pojžom žito sec, to se huvac pali. Žoča, stupšo slize nas, zebirajšo rede. Zvote snope, žňonicas, pouno kopu grede. Donich golce, rupšo net, ašta kösa bince, vjasoše jo ceve svet, gdyš šo vežnjach klince. Přižo potom sobota. Jasněj kosa bince, vapijome kokota, pěně z kapse klince. Hajdi žněnce, na pivo, kaž se vežňach svuša. Čuna tek juž zagrajo, vjasel se o duša.
3: To nejvážnější za nás je byl ten kokot. Žňůny svěžin, musím groniš. A to jo bylo vesebně svěžin za buria. Penci te golce rejtovali, a penci měli na pěskách to přigotované. A my golce jsme tam velgi narské byli a přigledali, jak rydně to jo bylo. A všechno koně se byli u naše zohoze a te rejtare tyke. A mnoho raz tyke nisu byli také naučené, se padnuli tyke mnoho raz doloj. A no jo, pen pěží slí z cerkvě, to rejtovaně, tam taky ještě žinca, tak jo, a tam tam loží na všechno sam gotují, to rejtare, a ježíši tam přijdu, a pen ta jeza, a to píše, všechno sami přigotují, a já jsem vědět, gjarden na to, až te burské svěžení ještě dále svěže. Naja, tam ważniejsze zwierzyn, że tylko w tej burskiej zwierzyn u nas. Tam są wszystkie burja, że się całe lato takie zmakali, a wszyscy pomagali mnogie raz. Nikt nie miał grabie sobie na ludzie, a później się pożyczył, albo ten drugi jemu pomagał, to się nogibasz. A pęcu się zlubili całe lato, a w pębrzymy na placu jadn upisz gromadzie. A ty już takie srażilo, tam te burja gromadzie stojali, te starsze cygare kurili, a palienc mieli, a na te golce gledali giardę, jak rydne rejtują, a cokno. To ja był wysebnie burski zwierzyn, a taki się więcejo. Ja, to było pen te żni o lesie, a pen ta trada była żnieta, a pen ja był ten zwierzyn pytym.

0: Vašu najljubšu muziku tut, co mi ninto zagraš, postčešo na mailki se s vašimi žicinjami na rbb-online na zoben@rbb-online.de abo povesči na redakcijski handy abo ulicčo nam vaše muzikove žicinja a postrove gaš našich kolegov neži zmakašo. To je oceniva teke přiduca přizvuchaka.
1: Ja, hallo, ja som Katrin Limanolc a ja sa teke zaujímavé za muziku. Spievam v kupce Wokashina, hrajem tam niektoré instrumenty. Ja, až my spievame náš najľúbšie spielo, teke šuži stvorbe. Žož Matukosek ten text jo báznil. A ja by sa viazlíva gábeť, tož ten spiel zakali.
0: No, to rád gotujeme. Daj šo se teke vy, ľube prísvuchárie, inspirirovaš ve cpíva, ve chvotku bomu, jo platoch uši, čižas častopňu žinca. Nejlepý útraž.